Takže na tu tvou otázku, jestli na to často, jako myslím na to často, protože i často čerpám, protože se musí člověk pod tou tíhou těch všech jako událostí, které se udávají a inovací a AI,

pamatuju, my jsme před 2 lety si o tom nějak povídali, připravovalo se, chystalo se, bavili jsme se o tom filmu. A teď to máš za sebou. Ten rozdíl kontinentu,

0: Jsem rád, že se to takhle povedlo.
1: Já moc krát děkuju za pozvání, bylo to strašně příjemný, úplně jiný a za to jsem taky
0: To jsem si přál a ono to asi tak jako dopadlo, tak je to dobře. Milí diváci, jestli jste to neviděli od začátku, tady pod náma naše sociální sítě, tam si to můžete

0: a asi je zájem o tom, aby to bytnělo, aby se to jako rozvíjelo a tak dále, takže jaký souvisí, povídej.
1: Já nerad slibuju věci, které jako se jenom slibuju před volbama, nejsou reální.

Jo. Takže pro něj to byl nějaký určitý pokrokový způsob toho, jak se dělá biznis v České republice. A řekl si, že by to chtěl udělat v tehdy jeho na počátku expandujícího biznesu, protože v té době Ačka byla malý autobazar, takhle

50 let života na veřejnosti i soukromě řekla strašně blbostí. Tohle bylo v nějakém kontextu, tak jako ono všichni si vždycky nějak najdeme cestu, poněvadž nám nic jiného nezbývá.

Myslivci v Lišově připravili krásnou naučnou stezku pro děti i pro dospělé a také my, zemědělci, jsme připravili naučnou.

0: Evropě.
1: A navíc jsme teda tady jako opravdu takovej ten sklad těch starých vozidel, který, já jsem si to někde čet, jsem koukal, že jsi to glosovala, že

vozů. Dopřejte vašemu autu komplexní servis a náš zkušený a kvalifikovaný tým techniků se postará o vaše vozidlo od A až do Z.

0: Vypadá to, že tento jedinec samici skutečně zaujmul.
1: Martine, Plzeňáci na jihu Čech a voda, moře, oceány. Jaký máš vztah k tomuhle celému dění?
2: Já

0: Ječedničky je opět po čase s námi Honza Cempírek a to znamená, že vychází nové číslo časopisu Budlife. Honzo, vítej, ten čas letí.
1: Hezký den.

obchodu, protože se chová tak, že se to potom jako traduje a vypráví a tak dále. To je normální. To je bohužel... A ta naše natura je taková, že my jsme strašně jako národ, jsme hrozně flexibilní. Dokážeme věci jako velmi dobře ořešit i

Ty tady musíte být takhle, takhle, tamhle vůbec nejezdíte, takhle se musíte chovat. Takže opravdu ten svět na tom ostrově je jiný a pro Evropana, středoevropana,

Vy jste rybářka, jo, a zároveň máte kapitánské zkoušky. Tak jsem si to tak jako představil ještě v kontextu té vaší krásy, jo, že berete do toho chlapa někam na nějaký souos.

opravit ty tenisové kurty, prostě, jo, takhle to tam prostě zvelebit a mít takový ty dvě kulturní centra toho Jasný. Kájova, jedno v tom společenském domě, jedno ten sportovní areál, jo, aby ty lidi se mohli potkat.

mě navnadil, abych jako teda přijala tu nabídku mu založit tehdy call centrum, protože on v tom viděl tu cestu, jak se dostat zase o krok dál a jak nastartovat tu

to bohužel špatná zpráva, realita je i v těch všech souvislostech. A když přijedu sem, tak za prvé tady mám spoustu přátel, lidí, s kterýma pak se potkávám.